0: girlfriend everywhere.
1: 90. Hit Radio 90.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90. Hey!

trying to bring.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: z devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90. Scatman's World.

0: Tohle byl ten roztomilej blondáček ze skupiny Boyzone, Ronan Keating na Hit Radio 90 When You Say Nothing At All. Jinak možná si na to taky ještě pamatujete, písnička z romantiárny Nothing Hill. Tu jste právě teď poslouchali. Co budete poslouchat dál, tak to až za chvilku, protože teď budete poslouchat, jak to aktuálně jezdí. Prostě je tady doprava.
1: Doprava.
2: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na D1 na exitu 10 směrem na Brno na nájezdu z Pražského okruhu se srazila dvě nákladní auta, počítejte tady s omezením. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 směrem od Chomutova se kvůli omezení u odbočky na letiště vytvořila 1,5-kilometrová kolona. Nehoda kamionu s dodávkou se vyšetřuje na dálnici D11 u Sadské na 27. kilometru směrem do Prahy. Tady počítejte se zdržením do 15 minut. A z důvodu sílícího provozu a dopravního omezení zpomalují řidiči na D1 z Vyškova na Brno u Holubic. Popojíždět tady budete do 10 minut. To je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
9: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
10: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
11: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
12: Příze látky tvoření našeho života koření.
10: Pro háčkování.cz.
13: Prázdniny, pádláč, paráda.
14: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
15: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
16: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
17: Jasně, já ti splním přání, trio.
18: Ryba jo.
17: Chytrý mozek.
18: Bujné svaly.
17: Kila dolů, bez námahy.
19: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
20: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
21: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: No tak jestli má někdy tady v tom týdnu spadnout aspoň pár kapek, tak to bude právě dneska. Ostatně už jich taky v noci pár spadlo. Většinou pondělí pod mrakem, sem tam nějaké přeháňky a teploty 20 až maximálně 25 stupňů. Jo a k tomu má pozor i docela foukat.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: No už i Red Hot Chili Peppers prodali komplet svůj katalog jedné investiční skupině a skásli za to 300 milionů dolarů. Wow, to je vejplata. Takže na důchod jsou panáčkové asi pravděpodobně vrchovatě zajištěný. Já jsem pro vás teď zajistil jejich Scar Tissue na úvod pondělního rána, no ještě ani sedmá zdaleka neodbyla a my už vám zase hrajeme. Tak hezké pondělní ráno i dneska od Michala. Ahoj.
0: Michal Klaj.
2: Hit Radio 90.

0: No, Richard Marx musí být teď štěstím bez sebe, když si ho slavný Rod Stewart vybral jako svého parťáka na severoamerické turné, kde mu zpívá co by předskokan. No a když právě nespívá na koncertech, tak sedí doma v nahrávacím studiu a skládá písničky třeba i pro jiné umělce. Jo a pokud by vás náhodou zajímaly další detaily právě ze života Richarda Marxe, tak na podzim mu má vyjít autobiografie. A tam si skalní fanouškovstvo pravděpodobně asi hodně počte. Taková vlastně bible pro všechny fanoušky Richarda Marxe. Green Day anebo třeba Backstreet Boys, to jsou další devadesátky tady u nás na 90. A to už za pár okamžiků. Tak zatím dobré ráno.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Pokud máte doma malý caparty, anebo k vám třeba dorazí na prázdniny, co koukají na YouTube na Tlapkovou patrolu, tak jenom, že za 14 dnů má jít do kin dokonce filmová Tlapková patrola. Takže můžete těm malým špuntům udělat aspoň radost a party v kině. Ačkoliv tedy pravděpodobně asi jakože chápu, že už vám můžou všichni ti Marshallové, Chaseové a Sky maličko lézt i krkem. A jenom tedy, že když jsme si teď pustili Backstreet Boys, takže právě pánové naspívali do toho filmu hlavní písničku. A to tam na konci tedy pravděpodobně poznáte, až budete tedy z toho kina skoro odcházet. No a co poznáte právě teď tady u nás na Hit Radio 90, tak to je Cher, město Memphis a hlavně procházka po domově slavného Elvise. Tady je...

0: Jestli někdo někdy zaspíval něco opravdu velmi procítěně, potom Tina Turner tuhle písničku I Don't Wanna Lose You. To byla přímo, jak to mám nazvat, no? Taková epesní, možná noblesní záležitost. Takhle po ránu, tady na Hitrádiu 90. No a teď pozvánka na pozítří, dáme si totiž další kolo hitparády Eurochart Hot 100. No a tentokrát to budou největší hity z poloviny prázdnin roku 1992. No schválně vzpomenete si někdo z vás po těch kolika 34 letech, co jste tenkrát o prázdninách dělali. No zatím pátrejte lehce v paměti a já vám k tomu můžu slíbit a pustit třeba Prince, George Michaela, taky Guns N' Roses anebo a to už si nechám jako překvápko na středeční večer o česti. To se uslyšíme.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, polk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: I tohle jsou devadesátky, i když to zní vlastně jako kdyby to vanastovky nahrály a zpívali někdy předevčírem. Sbírka z vadlejch růží. Jsme s vámi za chvilku 8. hodina a podíváme se i na to, jak to aktuálně jede.
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dopravní nehoda se vyšetřuje na 27. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Tady počítejte se zdržením okolo 40 minut. Pražský okruh brzí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Z toho důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na dálnici D8 mezi 42. a 40. kilometrem směrem od Drážďan na Prahu se vytvořila kolona. Důvodem je dopravní omezení, počítejte se zdržením. A silnice 1/35 je u Litomyšle obousměrně uzavřená, i tady za to může dopravní nehoda. To je z dopravy vše, přeji vám šťastnou cestu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: online, v DABu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Prezident Petr Pavel dnes jmenuje do funkce novou předsedkyni krajského soudu v Ostravě a také nové soudce. Ministr spravedlnosti Tejc nováčků do taláru nominoval 15. Což je výrazně méně, než bývalo zvykem. Ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem. Přerušení amerických úderů na Írán vyvolalo naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent kolem půlnoci vykazovala pokles o téměř 6% a pohybovala se v blízkosti $91 za barel. Tisíce obyvatel španělského ostrova Majorka v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. No a fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. Otroky poslal ve východočeském derby do vedení v závěru první půle Mick van Buren. Po změně stran zvýšil František Čech. Tobias Boledovič jen skóre korigoval.
2: Počasí. Větrný, nejchladnější a pravděpodobně i nejdeštivější den z celého týdne nás čeká právě dneska. Takové bude pondělí. Bude pod mrakem, sem tam přehánka nebo slabý deštík. Na Moravě tam vám může dokonce dneska i zabouřit a teploty od 20 do 25 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Minulý týden oslavil Martin Gore z Depešáku 65. Tak lehce opožděně, aspoň takhle, všecičko nejlepšíčko k narozeninkám, Martinku. A Depešáky, ty vám rovnou teď posílám. A to chviličku, vlastně minutku a půl před 8 hodinou. Enjoy the silence, tak vám přeju hezké ráno. I dneska s vámi Michal Klein. Ahoj.
0: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: mohlo by to být i horší a na pódiu to vlastně zvládá skoro bez omezení. Tak snad tomu tak bude i nadále. Brzy se ostatně budete moci přesvědčit třeba v Praze na letní scéně na Vyšehradě anebo v Telči na Zámeckém nádvoří. Termíny koncertů Dana Barty si když tak najdete na těch všech socialistických sítích. Tak domluveno. No a Metalliku to vám můžu slíbit už za chvilku tady u nás na Hit Rádiu 90. Tak zatím pěkné ráno.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tady probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno.
3: A prožili to spolu.
1: Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
4: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
8: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
7: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
8: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
9: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
7: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.

Je mi naprosto jasný, že o Vánocích teď uprostřed prázdnin nechcete slyšet ani ani kousek, ale kousíček Vánoc aspoň. No Mariah Carey má teď plnou hlavu Vánoc, protože se na přelomu listopadu a prosince po dlouhatánské době opět ukáže se svým vánočním programem i tady u nás v Evropě. Už teď z toho mám trošku takové ty předvánoční osypky a i když místa a termíny budou teprve ohlášeny snad každým dnem, tak Praze se tenhle ten vánoční cirkus asi pravděpodobně vyhne. No uvidíme, jeden nikdy neví, kdy se za rohem rozezní nějaká ta rolnička, nedej bože dvě, vedle sebe. 8:30 bude přesně za 5 minut, tady jsou One More Time, pokračují u nás na Hit Radio 90 se svým zaručeně největším hitem Highland.

0: Je to vlastně jenom pár dnů, co Céline Dion vypustila do světa další krásnou francouzskou písničku. Jmenuje se Bonjour, Pardon, Merci, to si když tak najdete třeba na Spotify. A tu píseň, když přispívala ve studiu, tak jakoby její hlas protrhnul nebe. Tak se alespoň vyjádřili po natáčení producenti a zvukaři. Takže se pravděpodobně zdá, že slavná zpěvačka je v plné síle na ty podzimní koncerty ve Francii. Ostatně doteď mě mrzí, že jsem taky nebyl vylosovaný, ačkoliv jsem byl přihlášený do toho velkého losování. Ale no, já si počkám, až nakonec dorazí třeba k nám. A kdo si počká, ten se dočká. Vy si taky chvilku počkejte a dočkáte se třeba Bryana Adamse. Teď tady byla Kanaďanka, za chvilku taky Kanaďan. U nás na Hit Radio 90. A mějte hezké ráno.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Oh Barbie, let's go party.
6: Jsou zpátky.
8: Me, baby, one more time.
6: Hit Radio 90.

0: Takový to koupání při měsíčku na Adama nebo na Evu. Nebo s Adamem, případně s Evou. R.E.M. byli na Hit Radio 90 Night Swimming. Za chviličku 9. hodina a zkontrolujeme, jak to teď aktuálně jezdí. Doprava. Dejte pozor na D10 na 15. kilometru ve směru do Turnova u Staré Boleslavy, tady je vysypaný náklad, takže bacha na to. D1 směrem na Brno na 145. kilometru, tady si asi chvilku postojíte, tady je hlášená zhruba 2,5 kilometru dlouhá kolona a silný provoz teď i kolem Prahy na velkém okruhu směrem k D10. Tak to chce pevný nervy, to každopádně. A šťastnou cestu.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Devadesátky. Nejlepší.

0: počasí.
1: Dneska bude spíš pod mrakem, hlášeny jsou přeháňky na Moravě i za bouří, ale postupně se to začne projasňovat. No a zítra už opět se sluníčkem a s teplotami, tedy hodně vysokýma. No dneska ještě do 25, na horách jenom kolem 16, tam se možná trošku schladíte. Od zítřka to začne stoupat docela citelně nahoru.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: No, co se to stalo s Jonem Bon Jovim, to si povíme za chviličku, taky si k tomu pustíme nějakou písničku a k tomu přidávám třeba Simply Red, anebo teď ATB-ho a jeho Don't Stop. Pokud jste se třeba vrátili z víkendového Tomorrowlandu z Belgie, tak taková možná malá afterparty u nás na 90. Necelou minutu před 9. hodinou. Tak hezké dopoledne.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: A takový to byly hezký momentky z velkolepého návratu kapely Bon Jovi v New Yorkské Madison Square Garden. Jejich zpěvák John se tam dokonce fotil se svýma kolegama, kamarádama, já jsem třeba natrefil na společnou fotku se zpěvačkou Pink. Jenomže potom na něj skočila nějaká choroba, dostal akutní zánět nosních dutin a normálně ukončil ten koncert v New Yorku někdy v druhé půlce. Že nedokáže dát prostě fanouškům to nejlepší a takže to radši nechají na někdy jindy. Bohužel stává se někdy, ale zase štěstí, že to nebyly ty Johnovy problémové hlasivky, kvůli kterým nemohl zpívat snad nějaké 3 nebo 4 roky. Ty by měly být snad, aspoň tedy doufám v to, v naprostém pořádku. Tak horkej čaj, vystříkat nos s mořskou solí a snad to zase bude v pohodě. Držím palce a k tomu u nás na Hit Radio 90 Michael Jackson a nebo třeba skupina Cardigans. Když si počkáte, máte je tady za chvilku.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodej na galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
11: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Píseň ze zlata i díky svému názvu Gold. Tohle byl Prince na 90, který byl vlastně celoživotně v rivalském souboji s Michaelem Jacksonem. Prý ho to vážně hodně štvalo, že Michael v 80 a v 90 prostě strhával veškerou pozornost sám na sebe. Přitom tedy sám Jackson Prince velmi uznával. Dokonce se dvakrát snažil společně s Princem něco udělat. Třeba píseň Bad byla původně zamýšlená jako duet, jenomže druhá strana to brala přesně opačně. Možná byl Prince jenom prostě větší egoista, který to, že byl vlastně až ten druhej, že to prostě nedokázal jen tak jednoduše vydejchat. No nic, oba dva si to už pár let vyříkávají tam nahoře, tak teď k tomu Princovi přidávám i toho Jacksona. Air Song u nás na Hit Radio 90.

0: No, ruku na srdce, na jméno chlapecké skupiny Ultimate Chaos si dneska vzpomene asi už jenom málo kdo. Možná snad po roce talentových soutěží vyhlasný Simon Cowell, pro kterého byla právě tahle skupina jedním z takových těch prvních producentských pokusů. No nic, to už je dávná historie. Jinak i na téma boybandy jsme hodili řeč v jedné vypalovačce, tedy našem ryze 90-kovém podcastu. Tak kdybyste měli chvilku, teď třeba odovolený někde poslouchat, tak můžete rovnou na našem webu hitradio90.cz. A jinak vám přeju hezký pondělí. Michal se loučí, Markéta už za chvilku.
1: Vypalovačka. Jediný podcast o opravdových devadesátkách. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
6: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: padesátky non-stop.
1: Poslední červencový týden je na začátku. Jak se máte? Dovolená byla? Hádky s rodinou byly? Už plánujete, kam vyrazíte příště? A nebo si dáte rodinný detox? Tohle všechno je léto, tak ať žijeme a ať hrajeme. Markéta Rachmanová s vámi.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Rádiu 90.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Jsme Hit Radio 90. Phil Collins pravidelně na sítích informuje o tom, co dělá, jak se mu daří. Takhle, není to tak, že Phil by měl ten mobilní telefon v ruce, ale má na to samozřejmě lidi a ti to dělají za něj. Asi před týdnem se objevilo video, kde Phil vzpomíná na 80. koncerty. Na první pohled je trošku ta energie pryč a hlas je hodně slabý a možná proto Phil Collins říká, že za každou cenu na pódium stát rozhodně nechce, aby si celou tu hudební historii neskazil. Ladíte 90. nonstop právě teď, hezký odpoledne.

0: Hit Radio 90. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Toto je?
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Je 27. července, Janek Ledecký má dneska narozeniny, je mu 64, pořád to tam je. Určitě dneska na Hitrádiu 90 zaspívá s vámi Markéta Rachmanová a se mnou nejvíc devadesátek v českým éteru, tak jak jste zvyklí. Jdeme hrát?
0: Hitrádio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
1: Přeci ho nevyhodím špinavej.
0: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
1: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
0: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
1: Aha, zase nějaká novota?
0: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
1: Co vám říkali?
0: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
1: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
0: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani skleníky.

Booger Ray Robbins byl slavný boxer a parta muzikantů z Kalifornie si vypůjčila jeho jméno pro název kapely. Párkrát si první místo hitparády s tímhletím hitem taky vyboxovali, ale po nějakým čase hodili ručník do ringu a kariéru zabalili. Tohle už je ale Robert Miles, ten už tady skoro 10 let není. Odešel na milovaný Ibize spojený s elektronickou hudbou. Teď na Hit Rádiu 90.

0: Jsme autoškola. Jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky.
7: Devadesátky.
6: Hit Radio 90.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Brandýsu nad Orlicí za 5 milionů 990 tisíc korun, pozemek v Čachrově u Klatov za 1 259 874 koruny, pozemek v Ostoměři u Jičína za 2 miliony 150 tisíc, rodinný dům ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku za 6 milionů 800 tisíc a rodinný dům v Červených Pečkách u Kolína za 8 milionů 995 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Prázdninový pondělí má přece jen trochu jiný vibe než pondělí, který je třeba v lednu, když je venku 10 pod nulou, napadne sníh a nejedou autobusy a vlaky. Já jsem Markéta Rachmanová, mám pro vás další zásoby hitů, tak hezký poslech.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo, barvám neutečeš.cz.
1: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
4: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
5: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
6: Příze látky tvoření našeho života koření.
4: Pro háčkování.cz.
7: Smart. Chytrá.

0: Typovi pro každého najdete na zamekberchtold.cz.
1: 90ky jsou zpátky. Oh Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

0: Na Hitrádiu 90 Spice Girls. Ono je to mezi holkama už od dětství těžký. Když se mají na něčem domluvit, tak vždycky v té partě je minimálně jedna, která to prostě něčím zkazí. A já si trošku myslím, že mezi Spice Girls je taky jedna problematičtější bytost, která si na ten návrat po letech z nějakého důvodu, kdy je třeba posedlá vlastní dokonalostí, netroufá. Dál čekáme na tu pravou příležitost. Hezký pondělí.
1: Hit Radio 90.

0: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
1: Dneska tady probereme fenomén MTV.
0: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
1: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: vám 90 non-stop.
1: Hit Radio 90 jede dál, podobně jako ceny benzínu a nafty, který na těch stojanech zase ukazují ceny, které úplně nechceme vidět. S vámi Markéta Rachmanová, jdeme zase hrábnout do strun a ťuknout na klávesy, tak jak jste u nás zvyklí. Hezký odpoledne.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Polk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Hit Radio 90 má podcast o fenoménech 90. let. Už jsme tam probrali kde co a třeba téma boyband tady bylo s námi taky. Kde se vzali, proč se začaly uměle vytvářet klučičí party a taky, že když už je někdo vytvořil, tak zatím stála vyloženě HR alchymie, aby se typově pokryly všechny ty holčičí touhy. No a Boyzone byl sakra dobrý boyband. Kdybychom to teď řekli o New Radicals, tak by se možná chlapy urazili. Teď na Hit Radio 90.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola CZ, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jestli jste z nějakého důvodu potřebovali spravit to pondělní odpoledne, tak tady byla Majka a jeho mechanici, over my shoulder, 5:45 na Hit Radio 90. V tuto chvíli už je s vámi také Ivo Aláč, přeju vám krásné pondělní odpoledne, no a pojďme se podívat na to, jak to vypadá na silnicích a dálnicích.
1: Doprava. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Pražském okruhu komplikuje provoz nehoda karavanu, který blokuje pravý pruh na 12,5 kilometru v tunelu Lochkov od letiště ve směru k dálnici D1. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. Na půl hodiny to máte na výjezdu z Prahy na Brno před dopravním omezením u mostu Šmejkalka. Popojíždět budete mezi 21. až 27. kilometrem. Kvůli dopravnímu omezení necháte půl hodiny v koloně také u Velkého Meziříčí na D1. Sunout se budete mezi kilometry 141 až 149 a na 20 minut je to na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8, kde má kolona 2 kilometry.
2: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska máme v Česku velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky, k večeru pak budou srážky, oblačnost ubývat, nejvyšší denní teploty se pohybují mezi 20 a 25, na jižní Moravě až kolem 28 stupňů Celsia. No a jak to bude vypadat v úterý? Bude jasno až skoro jasno, přechodně polojasno, ale beze srážek, s nejnižšími nočními teplotami 15 až 11, s nejvyššími denními 24 až 30 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Jestli vám před chvílí taky začala směna a taky jste po cestě do práce zmokli jako já, tak se jdem sušit za pomocí těch nejlepších 90kových hitů. Hezké pondělí.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: obnovené velké popularity díky loňskému albu Hoříš, Hořím a cenám, které díky němu dostala. Samozřejmě, že koncertuje a kdybyste chtěli vidět partu Mňágáš Ďorb naživo, tak třeba teď v pátek budou v Panské zahradě ve Strakonicích a v sobotu pak vystoupí v rámci večera pro klášter Chotěšov. Na další koncerty pak mrkněte na Mňága.cz. No a za chvíli na Hitrádiu 90 následující program. George Michael, Ozzy Osbourne a Take That.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Rádio 90 roznívá ten průlomový hit skupiny Take That, Pray. Teď se hodně řeší, co se to pohybuje za velké zvíře na Táborsku. Všichni, co ho viděli, se shodují, že nejde o divoké prase, ani o velkého psa. A popisují, že šlo spíše o nějakou velkou černou kočkovitou šelmu připomínající pumu. No a protože černá puma neexistuje, tak se může klidně jednat o černého pantera. Toho, co je v klipu k písni, kterou si teď dáme na Hit Rádiu 90.

0: Republika, skvělá věc, kapely Republika, Ready to go. No a jsme taky pomalu ready na dnešní 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. No a dnes půjde o písně ze 3 soundtracků, vydaných v 90. právě v tento den, 27. července. Těšte se do té doby Enrique nebo Suzanne.
1: Hit Radio 90. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
1: 90ky jsou zpátky.
4: Je právě o 90ka.
5: Escucha el ritmo.

0: albumu Super Cop. Warren G a Adina Howard předělali klasiku Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Za chvíli 3 ve 3 a další soundtrackové hity na Hit Rádiu 90. Doprava. Ale předtím taky důležité informace od kolegyně.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Dálnici D11 na 107. kilometru za Jihlavou směrem na Prahu došlo k hromadné nehodě a blokovaný je pravý pruh. Kolona tam rychle narůstá. Počítejte s dlouhým zdržením. Kvůli dopravnímu omezení necháte půl hodiny v koloně u Velkého Meziříčí. Sunout se budete po D1 na Brno mezi 141. a 149. kilometrem. Na pražském okruhu komplikuje provoz nehoda karavanu, ten blokuje pravý pruh na 12,5 kilometru v tunelu Lochkov od letiště na D1. Počítejte se zdržením 20 minut a půl hodiny necháte na výjezdu z Prahy na Brno před dopravním omezením u mostu Šmejkalka mezi 21. a 27. kilometrem.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska ještě občas sprchne, ale během zítřka už by se tak dít nemělo. Mělo by být jasno až skoro jasno, přechodně polojasno, beze srážek, s nejnižšími nočními teplotami 15 až 11 a s nejvyššími denními mezi 24 a 30 stupni.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 90kové komedie a tak jsem si vzal Řeznici a Čmuchalky nejsou až tak známé a nepatří mezi klasiku, ale soundtracky z nich jsou skvělé a dobře se prodávaly. Stejně jako ten k velmi dobře úspěšné romantické komedii Nevěsta na útěku. A všechny shodně vyšly 27. července, ten první, a tak jsem si vzal Řeznici v roce 1993. Další dva, Čmuchalky a Nevěsta na útěku v 99. No a právě z nich budou dnešní 3 ve 3. Dáme si tedy něco od bývalýho manžela J.Lo, jeden výborný cover písně skupiny ABBA a na úvod největší hit z těch tří.
0: Ivo L.

0: 8 dětí, vlastně víc než velkých hitů, ale jeden z těch hitů jsme si teď zahráli, You Sang To Me. Marc Anthony s ním bodoval v hitparádách sice v roce 2000, ale už o rok dříve byla tahleta písnička součástí soundtracku k Nevěstě na útěku. Z toho si dneska odpoledne ještě něco zahrajeme, ale teď ho doprovodili hity z dalších dvou soundtracků vydaných v 90. 27. července, taktéž v 99. šlo o Čmuchalky, ze kterých jsme si zahráli skvělou verzi Dancing Queen od Sixpence None the Richer. No a na úvod 3 ve 3 jsme tu měli Two Princes od Spin Doctors, což bylo na soundtracku A tak jsem si vzal řeznici, vydaného 27. července 1993. Tolik dnešní 3 ve 3.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to?

0: www.westernove-mestečko.cz.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Tohle byl Eros Ramazzotti na Hit Radio 90. Odyssea dál vládne nejenom českým kinům. Ani bardotky u nás neohrozily, což by se asi ani nestalo, i kdyby byly kvalitní. Ďábel nosí Pradu 2 je stále ještě nejnavštěvovanějším filmem roku 2026 v českých kinech, ale Odyssea ho asi stihne překonat ještě před nástupem nového Spidermana. Teď ale si pojďme připomenout, na co jsme chodili do kina v roce 1993. Tady je Whitney Houston, něco z osobního strážce na Hit Radio 90.

0: nejnovější verze Shakespeare Sister, Scarlett, taky dvě holky, které si právě podle toho velkého vzoru zařídily svou kariéru. Mají na svém kontě dva velké hity, Independent Love Song a I Wanna Be Free To Be With Him. Oba si tu občas hrajeme na Hit Radio 90 a dneska přišel na řadu ten druhý.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova s Hit Rádiem 90.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Def Leppard jsme si dali na Hit Radio 90. Let's get rocked! 4 minuty před 16. je čas na aktuální info z dopravy.
1: Doprava. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Kvůli požáru auta je zavřená dálnice D5 u Žebráku na 33. kilometru ve směru na Plzeň. Na 20 minut to máte na výjezdu z Prahy směrem na Brno před dopravním omezením u mostu Šmejkalka. Popojíždět budete mezi 18. až 22. kilometrem. Dopravní omezení vás přibrzdí v koloně u Velkého Meziříčí. 40 minut se budete sunout po D1 ve směru na Brno mezi 140. až 151. kilometrem. A pozor také na dálnici D11 na 107. kilometru za Jihlavou ve směru na Prahu. Došlo tam k hromadné nehodě, pravý pruh je neprůjezdný, zdržíte se 20 minut.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
8: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
9: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
10: Příze látky tvoření našeho života koření.
8: Pro háčkování.cz.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Počasí. V úterý by mělo být jasno až skoro jasno, přechodně i polojasno, ale pršet nebude. Nejnižší noční teploty mezi 15 a 11, nejvyšší denní mezi 24 a 30 stupni.
13: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Co takhle nějaký boyband si dát teď na úvod té naší další společné hodiny na Hit Radio 90? No tak rovnou Backstreet Boys.
13: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Radio 90.

0: Na Hitrádu 90 jsme se dočkali listopadového deště od Guns N' Roses, ale v Česku se teď zase několik dnů deště nedočkáme. Až víkend se nám kvůli tomu může zkazit. Meteorologové předpokládají, že pršet by mělo od pátku. No ale tak třeba jim to zase nevyjde.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
3: Jasně, já ti splním přání, Trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
8: Pohádkový ladu v kraj? Na zámku je pro nás raj.
7: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
8: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
9: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
7: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
10: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Pet Shop Boys nám právě teď obohatili playlisty Rádia 90 v pondělí odpoledne výbornou písní Se a vydaje That's the way life is. Dneska začali členové České filmové a televizní akademie vybírat vyslance do Oscarové kategorie mezinárodních filmů. A docela jim to nezávidím, protože žádný výrazný kandidát, jako byly třeba v minulých letech vlny, letos bohužel není. Do finální pětice, ze které se tady bude rozhodovat, se dostaly filmy Číka Čeka, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, což je vlastně loňský film, Pět švestek a Poberta. A nedostal se tam prý Dream Team. Žasnu, že se nad ním vůbec uvažovalo. Teď si pojďme zahrát jednu filmovou věc z Hollywoodu. Have you ever really loved a woman? Brian Adamson a Hit Radio 90.

0: Členové skupiny Šalom právě teď na Hitrádiu 90 zpívali Cítím dech a ruku tvou. To je jak z nějakého hromadného dopravního prostředku. Kor v následujících dnech, kdyby mělo být zase přes 35 stupňů, tak prosím vás, mejte se a voňte se, ať to my ostatní nemusíme trpět.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: 90 jsou zpátky.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Tohle byla Shania Twain na Hit Radio 90, teď tady bude Renata.
1: Doprava. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Kvůli požáru auta je stále zavřená D5 u Žebráku na 33. kilometru ve směru na Plzeň. Poslední možný sjezd je exitem 18 Beroun Centrum. Na 20 minut to máte na výjezdu z Prahy směrem na Brno před dopravním omezením u mostu Šmejkalka. Po D1 budete popojíždět mezi 18. až 22. kilometrem. A kvůli dopravnímu omezení necháte 40 minut na D1 u Velkého Meziříčí také ve směru do Brna. Tady je kolona mezi 140. a 151. kilometrem. Pozor na D11 na 107. kilometru ve směru na Prahu. Policie tam došetřuje hromadnou nehodu, která blokuje pravý pruh.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Jak by mělo být v úterý? Meteorologové tvrdí, že jasno až skoro jasno, přechodně i polojasno a beze srážek to bude. Nejnižší noční teploty mezi 15 a 11, nejvyšší denní 24 až 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Je 17 hodin, čas odstartovat naší další společnou hodinu, no a v jejím úvodu tady budou Erasure.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Nejnovější album královny popu Confessions Římská 2 je považováno za její nejlepší od The Ray of Light. A tak jsme si právě teď z Ray of Light na Hitrádu 90 zahráli skvělou The Power of Goodbye. To byla Madonna, za chvíli Sir Elton John.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk polk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Každý už tam bude.
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazážitky.cz.
11: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Dream, Shoot Me With Your Love na Hit Radio 90. Dneska už jsme si v rámci 3 ve 3 připomínali výročí vydání soundtracku k romantické komedii Nevěsta na útěku, což byl vlastně koncem dekády takový návrat týmu, který 90. odstartoval filmem Pretty Woman, tedy Julia Roberts a Richarda Gere pod vedením režiséra Garyho Marshalla. Hlavní píseň k tomuto filmu dostala tenkrát na starost mistryně svého oboru, dnes už na 17 Oscarů nominovaná Diane Warren, a nahrál jí Eric Clapton. Tady je Blue Eyes Blue, přesně 27 let od vydání soundtracku Runaway Bride, jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90. That you'd be loving me.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hit Radio 90. Eric Clapton a Blue Eyes Blue ze soundtracku filmu Nevěsta na útěku, který vyšel 27. července 1999, tedy přesně před 27 lety.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu

0: kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku zatím jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelcin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelcin.cz.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
0: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.
5: Thank you.

0: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
1: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
2: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
0: Příze látky tvoření našeho života koření.
1: Pro háčkování.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky non-stop.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

90-ky. Non-stop! Hit Rádio 90.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Zóna lásky. Na Hit Rádiu 90.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
0: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.